krótko po bědlk našesće. Nazyma, wabi, wielza tež sportowco zaso na rajnišća, ale tež šichtamnych zapučuja po lesach, wukach a horinach, tež krosnowarjow do žitavskich horinów na przykład, ale kečbu, tam możesz so tež zranić. Sobotu hakle popodniu bietam nezbožo 74 letny je przy krosnowaniu 6 metrów wuboko padnę na tamnu skaliznu. Wunco ciężko zrani, horska pomocna służba dobyše jeho s helikopterom wukować a tež korone do korone žitave jeho dolečach rutujš klubi ludzo, jeli športujecze, šojne hačče vonka popuču, džogujecze, bijače, spiešne, rajecze kopańcu, abo sa tež voli bój přece na to myslič, zranič, so při tym přece možeš, čojne hač v liču, na liču zimě, abo tež na zimě. Ale što su naši serbsci športovci pozitivně zmištruvali, o tym nám nedom Jan Rea tu serbským rozvosu nadrobně rozpravia.

0: skupina AHA. Summer Moved On spěl z lita 2000 a cíle pravé maja lečo. Ty je so rozžonovalo, pokročuje dále a nětko vítáme na zimu tu našej domizny. 5 hodin, cí a postaje.
1: Nábožné slovo.
0: Tu téma dženca ráno Leoni Venclec z Kamenej.
2: Što je vůbši zmys našo byča? Tute prašne zabera filozofu, teologu a kožo z nás v bioživjenja. Sjate hauštyn praj njedy. Njemjena je naša vútroba, do niž nevodpočne tebi, o Božo. Tute sua dopominaja nás na to, zo náš ultimativny živenský zamjo v zromadnosti s Bohom leží. Ale kak namakamy tutum púč v našim šednom živjenju? V Biblii v líše Efezam rika, my sme jeho skutk, přeto sme stvoreni v Kristu Jezusu k dobrom skutkam, kotrež je Bůh přihotoval, zo bychme v nich živi byli. Tute slova pozbudžeja nás, naše dary spoznač a je na dobro zromadnosće zasadžeć. Přemyslujme dženca o tym, kak môžeme svojský potenciál užívač, zo bychme náš živenský zamier spielnili. Přes rozvívanie našich talentov a pytanie za zmyslom v službie na druhých a v zromadnosti s Bohom, môžeme napielnené živenie viesť. Nech Boh nás všetkým naviaduje a nám moc dá náš opravdžitý živenský zámer spoznač a živý byč.
0: Dobraj Leoni Venclec z Kamenej na roku a zamovitosti. Tamnišie Radvorskeje vosady 6 menšinu do 6.

0: Europäer, da kaj sprajene, w na fuhren kongresu zu przedstali, da moža serbsce kopario zaso na mezenarodnej runinje zabulom hodić. No a što su nam zastonice zdzielili, to wie Katka.
1: Policja zdzieli.
2: Mjez pjatkom a sobotu bych ju budešinje centrumje Vandalojo popuču, woni kradnichu od jednače jezdži dvoš klince špielu a rozrysachu od dveju připovišaku plany. Nimo to kradnichu tež ište jacere dekorativne vice, kotrož bych ju 5000 euro hodne. Vicna škoda přinže ište k tomu 1300 euro. Sobotu při podnju bě cia 80-letna se svojim Nissanom stajne zaso na vopačni čarje potekim na té za napřečo jedúcich popuču. Jedeše přes Ottendorf Okrilla, Wyršnic, Kleinaundorf, přes Dobru hač do Čornjova. Jacera auta dobjachu kečbovač a se jí vůvinič, zo bychu zražce zadživali. Policija cia 80-letnu potom dosčenje a je jezbna kmanosť se potom přepruvaše. Policja pyta tutem bađe svědku, što się nieśto widział, może to przy kujštym policajskim rewierje zdzielić. A sobotu wieczor je policju we Wojerecach kup zabierał. Tun sejdzie się po szym zdaczu jacero hodziny na kudniku, a no chce się tam preč. Zastanice popach utnychu zwierio a skutne lika ptaka przepytuwaše, potem jeho policistcza k bliskemu hatidu jezechu.

0: a wěš, že by štupoprom přeco w home officeu dźěła spisowaćeljo. No a štú drje najwjace serbskich knihu pisał? Štú je najznačiši serbski spisowaćel a kohošice znaja wujke prašaki, a to su jenož superlativne, važniše je tola wědžeć, štú je što pisał a hač nas to zajmuje a tež puta. Knija tak rec. Horkach, rodziny a žilowie bydlacy Juri Koch je zajšły tydzień swoje 90. narodniny woswiecił. Madlenka Šočic zladuje na jeho dźěła a myslo pone živinje.
1: Hač jako žurnalist abo spisowaćel. Juri Koch pisaše a wozivješe, zoso knižne polce hačo dženca zibuja. Ve všech jemu znatych rěčach. Svoj votre jazyk, kištre je tež v studentskim kabareče Krop v Lipsku vociu, klinči z jeho žortnych rymov, glosov a komediov, rune tak, kaj ze žortnych rozvosových vusevanjov. Kajž v tutem, na Silvester 1908.
2: Zenf z Budešina.
3: Hej, tu je žonov, žonob, Alfons a žonob. Žonob Alfons, ljubi posluhajo potajkim, ja tu steju v Zenfje, hač nimale do Dinksta, na, jole do, na, kak to nam reka. Potajkim, hač tam hore, ja v Zenfje steju, tun budeski Zenf je jara vodre a žitki, kaj špotala, žice zavesti, že vješče, a na to sme my, žice, ja, hoči, ja, za tun budeski Zenf, tajk žitki. Hej, no, štú neznaje heslo budeskih, sarskih a nemskih Zenfarjov. Čim bolje žitki je náš žonob, čim renšo leži so na konop. Tuž nenajíš so ženie Zenfa od hore Hanka hač do Genfa. Zenf z Budešina nima konca, to ví každá hupa runca. To vat mi. Hej.
1: Juri Koch je v přeneseném zmysle svoja hybrid. Po pokaže a rieči hornio-delňo-serbsky, po skutkonosti žortny šibavc a do vubokosti a rozuma sahace spisovače, kotrož vulky svět runie tak zabira, kajž jeho mały serbsky lud. Tež když zdáva so tun znano drude předušne?
4: Drude si, ja to myslu, na druhým boku pak ja vůbkyč byl tež ništo, što jež mě tráši a merza. Za myslo nemůžeme tak rec meso ujednač a za jeden postronk čaneč jednu ideju mieč a tuto ideju zastupovač potom napšičo politice a politikariam. To je po mojem začu tun hišče strašnýši problém, kýž ja vidu nastupajú existencu toho malého ľudžika v srednej Európe, kýž je so po tylko stách letach tala zakoval, ale netkopši

0: že do jenej dramatiskej fazy swojego ujicza. A tu dobimy kiedźbować, zosimy mje sobą na nohy, nie teptamy, a si mje sobą do zadka, co nie bych prawił, do oczy nie kopamy.
1: To běše vůrězk z čerošeho nejdělnějšího vůsevania k 90-činám Jurija Kocha, kotrž je Madlenka šoučit zestajíva. Přinoš k bycovi důvodští namakače na našej internetové straně, našej dámotní app MDR Serbia a sovětiš jako podcast v ARD Sounds. Můžu vám to jenož doporučit si tuto nejdělnějšího vůsevania k 90-činám Jurija Kocha. Dokładniejszo na Polska. Krzysztodzin, nydom 42, czy je to je Frank Wesela, kiś nam zaspiewa, Lubosz Czmidasz, znano co ty też do dery chodzi z słowami Jurija Kocha, kiśmy na posled reportaże słyszeli. Wszczymy się szwoj.

No widzisz, a tež w Sofia nam zaspiła, a kaž hižo praje, ne? Sme měli nazemske koncertaj. A to w Salowie, kaž tež w Slepom, no a što su napřikład Kolipa Slepom takle rjano zaspiewali. To vám nedom predstajme tu, serbskim rozhlasu 5 menšinou posedeniche.

hač na posledne městno bije, wona čera w obsadźena žola Serbskeho kulturneho centruma Slepom witał je tam minuce Kolipa na svoj nazemski koncert.

kurs Pančic Skukowa je publikum tež sabu do programa zapřijał mezdruhim ze spěwom Slepo, to je Rjana Wjeska.

A po programe wiedzieštaj Fabian Kolfers, kiž tu runje při akordeone zahudži a Fabian Heduška, a to serbse, němse a tyž slepjanske narěči a na klavire přewodža kur Jan Brezan Heduška. Publikum nezaswyšajno štvorby z oratoria naleča, ale kaj sme tyž runje zaswyšili a netko zaso pozadku serbske moderne popuje tvorby.

0: Na zima we Łužicy.
1: Ja dźěłam žłobiku. Móža se dźěći domo wele zdrašić, te kapu, te čapki. Ale tež móže rjane čas bóć, ještě trude ku słońsko svědčí, s tomi so písaja. Šen také pon jedze šeste, kde se to tež jo rjane.
2: Když jo rjane barby jete, co lišťo a to ja rjane.
1: Mi se na zima jara ljubi.
0: Serbski rozvoz, doma ve Łužicy.

0: Nimo sudne z tym mini Dennis Wenzel zawieszcze kunc tydzienia, gdzie su tež serbske mustwa zaso sportowali, a to zima nam nitko. Jan Reho.
1: NDR Sachska, serbski rozwóz. Sport.
2: Volleyballistki prinjeho mustwa sportowego towarstwa Viktorie Worklecy susi sobotu zorielcu w obwodny pokal udobili. Workleczanki z kapitanku Dianu Hajnec przesadzichu są niewoczakowano z 2-1 przeciwo Kundraczankam. Wczera do południa je potom u 20 holców w Worklecach rała, a przeciwo zastupnictwu MSV Budyszyn z 0-2 przyrała. Prynie volejbulowe mustwo muži Viktorie je sobotu v Ralbicach z 2 dobečomaj do Noveje Rajneje doby startovalo. Najprede přesadžichu so Worklečenjo s 7 přečivo dorosti VC Drežďany a potem s 7-0 přečivo Pusty Drežďany. Prynie raz je so v Ralbicach pod lepšimi vumeninimi rao, dokež Visaja Mülace svědce netko vyše. Přiladoval Alois Mikvoušk.
3: Ty svědci jsou vysali vysokosti o 6 metrů a žádané je tuto klase, sakské klase 6 metrů 50, tak jsme dobili ty svědce povyšit, ale dženca byše výdomné, že nejsou ty kvůli bole. To svědce šli, ale poprám ta raja bole úspěšná a zajímavá.
2: Nimale 2400 utrajno športovcov je sobotu při Hojvoj Setjevoch bjar startovalo. Šulorka serbske vyššie šule Ralbice Nora Popelic dobeža na čare 2 km jako 7. do cíla a Daniel Čorli z Nimcov bu na distance 4 km 4. a při šulorskim běhu na čare 2 km cíči. Koparske wuslědki. Ionel Statnik je sobotu za Nebelčanov v Utah hižo v prvnej menšinje trechiu a cuk SJN spěšně na dobečarski pučvet. Hišče do počasa trechištaj Handry Koreng a William Pletner. 3-0 bez dobom končny wuslědk. Pančanscy koparjo přirachu bývom kumcu z 2-5, rota za hosči docpěštaj Krzysztof Cysz a Jakob Pakosnik. SJ Kruščice druhé mužstvo Rajne zjednočenstvo Wilke Žáre 0-2 a Kinsprok Radvor 4-1. Hosčo z Radvorja chcichu v 5. rě skončně raz bóně dybkovač. Hižo v prvnej menšině pak hosčičeljo hižo navedovachu. Čestná rota zapisachu statistikárjo v Lince Klaudiusa Buše. Okresna Wyša Liga. Ralbice Wulke Rydorjece 1-1, Rota Sokow Zören Čorlich a Kruščice Kulow 5-1. Rota Kulow Bruno Rettich a Rota Kruščice Mato Gisłowk, Lucian Zarodnik, Gabriel Zarodnik, Jan Boguš a Florian Zelnak. Rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice je v nesvačidle z 1-7 podležało. Rota za hosči by Titus Žurciliu. Radborska koparska rezerva ruči so čera z Kamenca do Radborja z porážku 0-3.

0: Podamy so nydom 7 hodzin posta do Helsinki, do stolicy Finskie, na letuši jubilejny 70. FUN-kongres. Tam przeprosy Narodne Zastupnictwo Szwedu w Finskiej. Na tutun kongres tak mianowany Folktingent, tak reckiś tam żywi su do miasta Helsinki, stolicy Finskie. 5% ludności stolicy samej, a w okolinie rzeczy mianujcy Szwedzcy, tu już tam nie zastupę jo Švedu rad lubie svoje názornenia s hosćimi, aj dzielichu, wymieniowachu tak rec, jedne z čežišćov by rečne planowanie to názorni Bogna Korinkova tam w Helsinki namiestnje.
1: Hosćićeljo rečachu vo zajímavých vúžadaniach při navožovaniu v obiju rečov v strohotnistve abo při ladaniu a vo konsekventnym přesadženiu švedčiny ve Finskej. Bože, pak vosta jinice při přednoškach. Samo jako vopytachme jel, to je zjavnoprawnický štelak se svojimi medialnými poskytkami, vostachu durje do redakcie a režije zaurene, za to sedaše vopšana prezentacija. Jiničky nepostredny kulturelny kontakt zmožni vústup žunského kvarteta Lyran při votorienu kongresa. Pak Nerika, so nesu delegača kongresa dosć a na dosć impulsu za svoje dživo doma dostali, abo so vo vúžadanjach vumenjeli, napšikvat vo probleme geoblockinga. Tun znemožnja napšikvat Nimcam ve Mađarski si doma filmy z Nimskeje vobladač. A so mili so žony si nišo do přesadženja menšinoveje politiki zapšieč, nevosta jinice dopoznače. Ze svoje iniciativu Women for Minority, žony za menšiny, spytaja zamierne žony zdobyč Rozima Eva Penčes. Chceme žony pohoňovač, so na rozdzielnych workshopach a dale kubwenach vobdzielić. Chceme ich kubwać a zdobom dobre pozitívne názornenia sposredkovač, so bychu co na politickým a menšinovým polu angažovali. Potak im naroki na sebe samych. Ale tiž jednotlivým knižerstvam napřečo uprajichu čvonojo fuen svoje žadanja a očakovania přes rezolucie. Domovina napšikvat žada si zavisčenje sapsčiny jako živu šulsku rič v Sakskej a Braniborskej, tak David Statnik.
2: A my tiž jako aktivny čvon fuen vidzimy tu možnosť v rezolucijach tiž politice zjavnosť zdobyć, vabić za naše pozície a tu sa jara veselu zoje delegacijska zromadžizna fuen tutu namet jenovostne přiuzava a ze s tým tiž naše menenie podpira zo ma vúsledk v opäta serbskej šule byč zo šulorka tiž serbsce reči. To je náš cíl, tam my očakujeme od kraju tiež jenu lepšie radovanie v Sakskej a Braniborskej.
1: A jenišo je zaso očakuje od zjazka, so so skunčne jako piata narodna menšina ve Nimski připuznaja. Wone sydło centralnie rady jenišo je ve Bauerski, sydla pak tiž ve Hesenski, Badensko-Württembergski a Porinskich kunčinach. 20 letižo, dotal podamo, vo připoznače vojuja. Apropos svojovanie, Europiada so po niečím blíži a Frijausko-Slovenský přihotovanský komitej z Italskije fúen kongres ze svojský prezentáciu na jara zabavne vašne zakončí. Predstaje najprede logo, menujúce Zeleno za Alpy, Modre za Morio a tuž reka moto Od Alpo hač k morju vitače do Frijaulo julijskeje krajine.
3: From the Alps to the sea, welcoming you in Friuli Venezia Giulia.
1: A potom tiž nedom jaco rečnu Frijausko, Slovensku, Jenžesko, Nimsku hymnu pospytachu.
4: Mandi, mandi, dober dan, dober dan, dober dan. Benvenuto, futbol fan, futbol fan, futbol fan. Oče bielma, che figada. I love you, ich liebe dich, Europeada.
1: Hač dreje to na koncu opravdu, že tuta hymna bude, dobíme očaknuť. Znamenča pak za niekotre týdženie online novú prezentáciu z přístupňa, tak organizatorojo Europeade na koncu slúbichu.
0: Bogna Korenkova rozprawiaše vo 70. FUN-kongresu v švínskej stolici Helsinki.

0: Policja zdźěli.
1: Wot pjatka na sobotu běchu budošenja centrumy Vandalojo popuču, woni kradnachu wot jednače jezdźe dłuž klencu špijelu a rozrysachu wot dveju připověšaku plany. Nimo toho kradnachu měsče tešišće jacere dekorativne věce, kotrož běchu 5000 euro hodne. Věcna škoda přinže ještě k tomu 1300 euro. Tež v struhodni studni budušenje bu kradnene a to noce wot pjatka na sobotu z transportora. Z njeho zachu neznači věce za vudženje a grad v hodnoče 700 euro sobu, k tomu věcna škoda na transportoru 300 euro. Sobotu připodnju běcija 80-letna se svojim Nissanom stajně zase na vopačni čarje, potek jim na té za napřečo jeducich popuču. Jedoše přes Ottendorfer Kryla, Vršnic, Kleinaundorf přes Dobru Hačtu Čorňova. Vjacera auta dobjachu kečpuač a so jej vůvinuč, ze bychu zražce zadživali. Policija cija 80-letnu potom dostčinje a jeje jezdna kmanosć so prouvaše. Policja pyta tutym bardzo świetku, što się nieszto widzą, może to przy każdym policajskim rewirie zdzielić przedłużym pak romadzotowie za kamieńcu. A sobotu wieczo je policju we Wojerecach kup zabierał, gdyż siedzio się po się zdaczu wiacero chodziny na kutniku. Zastonicy popadnichu zwierio a skutny liko ptaka przepytowaše, potem jeho policistcza strołoho zaso ke bliskemu hatidu jezechu.

0: Nydom je cibedliki nadźewet, štú dre jena viace serbskich knihov pisao, štú je najznačiši serbski spisovačel, koho šice znaja. Vujki prašak, to sú jenož superlativne. Važniše je tola vidžeč, štú je što pisao a hač nás to zajmuje a tyž puta. Horkach rodziny a žilowie bydlacy Juri Koch je zajšły tydzień swoje 90. narodniny woswyczył, a Madlenka Šočić zladuje na jeho dzieła a myslo połne żywienie.
1: Hacz jako żurnalist abo spisowaczel. Juri Koch pisaše a woziwiesze, zo so kniżne polce hacz od dżęca zibuja, we wszych jemu znatych rzeczach. Svoj votri jazyk, kištri je tež v studentskim kabareče Krop v Lipsku vociv, klinči z jeho žortnych rymov, glosov a komedijov, runje tak, kaj z žortnych rozvosovih vusevanjov. Kajš v tutem, na Silvester 1908.
2: Zenf z Budešina.
3: Hej, tu je žonob, Alfons a žonob. Žonob Alfons, ljubi posluhajo potajkim, ja tu steju ve Zenfje, hač nimale do Dinksta, na, jole do, na, kak to nam reka. Potajkim, hač tam hore, ja ve Zenfje steju, tun budeski Zenf je jara vodre a žitki, kaj špotala, žitce zavesti, že vješče, a na to sme my, žitce, ja, hoči, ja, za tun budeski Zenf, tajk žitki. Aj, no, štú nesna je heslo budeskih, sarskih a nemskih Zenfarjov. Čim bolje žitki je náš žonob, čim renšo leži so na konop. Tuž nenajíš so ženie Zenfa od hore Hanka hač do Genfa. Zenf z Budešina nima konca, to ví každá hupa ronca. No, vatme. Aj.
1: Juri Koch je ve přeneseném zmysle svoa hybrid. Po pokadže a rieči hornjo-delňo-serbsky, po skutkonosti žortny šibavc a do vubokosti a rozuma sahace spisovače, kotrož vulki svět runie tak zabira, kajž jeho mały serbsky lud. Tež když zdáva so tun znano drude předušne?
4: Drude si, ja to myslu, na druhým boku pak ja vůbkyč byl tež ništo, što jež mě tráši a merza. Zo my so nemůžeme tak rec mesobu ujednač a za jeden postronk čaneč jednu ideju mieč a tuto ideju zastupovač potom napšičo politice a politikariam. To je po mojem začu tun hišće strašniši problém, kiš ja vidju nastupajo eksistencu toho malého ľudžika ve sređenej Európe, kiš je so po tylko stach letach tala zakoval, ale netko všinče do jednej dramatiske fáze svojho uviča a tu dobíme kečbovač, zosíme mesobu na nohy, neteptame asi mesobu do zadka, co nebych pravil dorče nekopame.
0: To běše vůrysk z čerovšeho nejdženýšho vůsevania. Kde veďže sa činám Jurija Kocha, kotrež je Madlenka Šočic zestajúva a přinož k cuvi dohošči, namakače na našej internetovej stronie, našej dámotný app MDR Serbia a jako podcast ARD Sounds.

0: Šula za dolnosarsku rec a kulturu hove hrše bozu přepšosujo viče na serske blido do noje nive, a jo to južo dobra tradicija, až nje zmakaju se tam v, například v domuniski špie, ale na drugim mjestnje, a že to jo, to vje Viednica šule Uta Henčelova. Vena jo nento při telefonje. Dobrý žen, Uta.
1: Dobrý žen, Anja.
0: Jo, že se zmaka jošo.
1: Also, my máme nento južo dobrú tradíciu tam ve Nowej Niwie se smakaš dva raza ob lieto. Jeden raz v Nališu, to je přece tradicionelne serske blido, tam my se rozgranjame vo všakých témach, ale v Nazemje má to něco vysebne na sebe. Dokoláž pen se smakajome pla ustavatlišča v Nowej Niwie a startujeme dobvoto na sledach jelenjo. Also my startujeme ved šistava dobvoto a pen svuchame net na jelenjo, že veni vovaju. My máme nito v toštom leše južo vesme smakanje. Ten zruna nas přece uvita z jadnejo básňu, ven to fajn recitirujo a my šukne obželníky a obželníce mögu na zachopenku serski se rozgranjaš. Svetšina tých mögu serski a togodla se rozgranjame jano ve serske rice, ale pen bužo to šicho a my svuchame z kötarego smíra přídu také vovania jelenjo a pen my se pracujeme a probirujeme tak blížno až možno k tým jeleniam přiš.
0: Nento to přašanje, čo vy už raz nekotare vyžili?
1: Božko nic, dokuláš, to je celé jasno. Na zachopenko je to pičku šmojte, ale pen to bude tak šmojte, až te nemožeš nic více vyžiš, jano svuchaš. A pen, kaž my makujeme v blízkosti z naš žasiš metru, stoj ten jelen a vova tak mocne a gvosne. Pen je to južo doživjenje nacounje.

0: Naša tema dźensa su młodźi Serbja we Wukraju. A dokelž ja, kaž tež Hanna hišće žene dlěje hat za dole čas we Wukraju wostawoje nesmoj, smoj so vo podpěru staravoj.
1: Aj, Franco, to maše cyle prawe za našu dźens, nišu čujemu, smoj se tež dwie Serboce do studia přeprosoval.
0: Mila Dziswokec a Hanna Nukec, ty se tu dźensa nam do Budyšina dojewe. Vítajte.
1: Čo. Prajte raz, dže a kak dôste do svoje ve Wukraju bôj? Mila, započ to raz.
2: Ja bych sa 6 mesacov jako operka ve Nižozemskej.
0: Aha, na te?
3: A ja som bola najprv 5 mesacov ve Španskej a potom ešte 2 mesace ve Indonéskej.
0: A što som potom tam konkrétne také činová, Hanna?
3: A ve Španskej som ja 5 mesacov do naprvom odživala a si kuspina za naroma odživa, potom som ja ešte 1 mesac do jenež španštinu si naučila. A ve Indonéskej som ja také menované backpacking činila, potom kým sa s nakrebetnikom přes Indonésku kusk ježdživa a si tu reinu krajinu ubladala.
0: Hamila, ty?
2: Ja bych ako operka ve Nižozemskej. Tam som na dve dži.
1: Fajn. Dež bych ty so dobrało rozsudzić. Svojba a přeteljo su šíce tam. Dže bych ty za přetel vostavuj.
2: Vy naše rany domy z nebužice.
3: Mě ty šetce zase domoj vabio, dokyž byl tak fajn za myšmi.
1: Nahaj, to ta ty rýne. To by po takým prýný začíšť z našej hoští. Nedom po příšenom spíve zoniče viac svojí názorněnách ve Vukraju.
0: Das ist so schätzend.

0: Runje smy so z wulkim prašenom zabierałoj, čeho dla hólcy tak husto do wukrajanej nukajš holcy. Njetko pak nas wězo tež zajmuje, hač móža si naši dwie wulke eksperče stosnano rozjasnić.
1: Hej, dobro prašeno. Ja se muslu, gdyž hólcy do wukraja cedža, ponte skere do wulska du, niče do wukraja, abo te jove nimske, dokud si to nachajato organizovat, abo ja nevím čova, ale spomne prejene se boha například ve Barcelone, to su tam jac hulcu boli, hač hulcu, ki su teke v Ukrajine leto činili. To sa na teke serbske vašne jom.
0: Serbske hulce?
2: Ja si snači musu, že jo to Češko z zvučených vašnú vú dyrič, dokud sú skrýle nesamostatné alebo na domiznú zvučení a po ňo to tie jara neušetné zo hulce napríklad také džúka až upérčenia, a skrýle pučovač dvú alebo niče robočeč.
0: Aj vo sebe, što ješ MTŠ nastupa potom tún cvú hajstý tý serbský znatý babel, kajš my už hice znajme vám činže, no?
2: Hej.
3: Hej, netko pak máme tež ište nekotre dalše prašená na váju. Runje v sociálnych sečach tla so husto jevi perfektný obraz modostných ve Vukraju. Netko mé v osobince zajmuje, je pola vás jeden dyb gdao, když ste si mysleli, netko som jace necha a jacem domaj.
1: Also, pomme by to také drude, dass mir so budost da hai dumma neke, neke ki vulki svejen, abo tam moji na so tam trichi, abo neke ki svojimne svejen, abo to im sedisch bei Vukrajo, has na no nima spune tun vulku party, ha ludzi vuko te vekish, te znaje, ha kish, te bi rade svičiš, halle, to pon tisas nimo job, und ne moin chillig vitscho chini, ha sa je dož, an jo je champon, tisas nimo popro.
2: Hej, tomu můžu se přizanknout, že první raz se mi opravdu, že vůjce stiskalo byše, potom zase já prvním razy k jutram doma byla na vopiče a potom zase vročo byč byše jara nezvučené a spodžené a potom jsem se já ty rozsudžu a můj přebyt k vůjnu nížozemské trošku skručič, tak so si kus dlouhšo mám hač, že můžu ličo vůžit se vůžič.
0: Já si můžu kůjš, že znaje kůstu nebo komík, když jen níže jo, a přečel jo, abo svojba so rune na nekakém svědženu. Abo níče než to dođi vea jen celé jenore nemže podle, abo čat jo to dokáže kore, abo níče než to druje. A si musí to, že mu stokroč hore najskere. A ještě voda, ty níče než to myliš, to ještě si ve předbolu celé jinak předstajli, a zo ještě pon opravdu celé naopak přišlo.
2: Husto osoby, když jen s dětšími dvě, kaž Hanna já například, jsou celé jenore dny nepředvídžomne, na to se nemůže vůdce přijotvat, ty na to nastavit, co jsou to šelaké džičí, a ty šelaké vašná živení, na to se jen celé jenom nemůže vůdce přijotvat, ty když jen do toho kontaktu je zase svojbu a za mě byše o sebe překvapěce potom jen ty šelaké dny a kato opravdu, ve městymi dňami kábalo je ta nalada a ty dživo vášně a tun odpědňa.
1: Hej, bo mi by to v osobe v Indonésii se nám kus strach má, dokud mu nesmo do toho, nesmo si ničo knihovali, ha smo mu pod jenoš tam hin léčili, ha pravili, ha jemu pon tam šo, plánujemo, ha pon se nám kus strach má, so tam to kus kšiu beží, ale na koncu sme pon dobré mysle bo, dokud by to šo tak spontáne, a pon po im ty noho ľudí zaznali, a s tými pon dále ježili, ha pon by to ajfach super tak.
0: Okay, to znamo šo jara zajmo, Kinči. Ja si musím mu doma panike kus dále činč po přichodnom spilu. Svoši čevo menujce, jen telefonát, kotru jsme před podu narávali. A to podajme se do gáne štu, abo što tam rune přebyva, zoniče potom v telefonáče. A našich hoští slyšíme vám bolišo ještě jenom.

0: My sme se nětko mało ru přemyslili, predace, a vás nětko zase jenoš prášam. Šta buchčo prajliš, to je to najvážnější. Za tajke v Ukrajine lito jsem se, musím rájmo jenom oku ru. A přesto rájmo pakujem svoj na krivetnik. Váš nadavk. Ja som máme na koncu 10 najvážnějších vitsků v našem na krivetniku, kotruž bychme trebali, so můžeme so takret do Ukraja podač.
1: Ale, to máš nějaké skrutka čas jemu přemyslovat, že opravdu Mila, to započneš.
2: Ja pakuju svoj nachrbetnika a beru subu svoj pučovanský vupokaz.
3: Ja beru svoj pučovanský vupokaz a moju zubnú štětku.
2: Ja beru pučovanský vupokaz, zubnú štětku a nabijovanský nástroj za telefon.
3: Ja beru pučovanský vupokaz, zubnú štětku, nabijovanský nástroj za šmoratko a flip-flops.
2: Ja beru pučovanský vupokaz, zubnú štětku, nabijovanský nástroj za šmoratko, flip-flops a vizo šmoratko.
3: Ja sam sobu pučovanský vupokaz, zubnú štětku, nabijovanský nástroj za šmoratko, flip-flops.

0: Zatkula.
1: Neusy Zeusy. Kóždu póndźelu.
2: W Nibelčanskej Wosadźe su čera firmowanje switchili.
3: Doromade 37 młodostnych je Sviaty Zakrament w Wosadnej Cyrkwi Sviatého Měrčina přijimało 15 holcov a 22 holcov, 19 woto w družce Drašče.
2: Dokež nima biskopstvo Drežany Mišno aktualne amtirovaco biskopa, je budyski tachanski farar Vitoš Čapan Sviaty firmowanje wudźelił.
3: Na fuhren kongresu kunstedźenja w Helsinkach wobdźelichu so tež čłonojo młodźinskeje organizacije europskich narodnych mienšinow MENC.
2: Dokež wšitke mienšinowe organizacije dož financu nimaja, zo bychu svoju młodźinu na wše skadźowanja svačmoli, chyba zo tole ze svojskeje kapsy zapłaća, su w Helsinkach podpěračeski model dožiwenja zvołali.
3: Filip Budo, čłon MENC.
4: A tak mamy my tak menowany social fund, to rika tak rzeckaś socjalnu kasu, a ta so wonje pola nas financuje przez dary, kotry zostanemy, abo tež przez nasze tak menowany supportive members, tak rzec podpěrowanskich čłonow, že sú tiež individuálne osoby, to je letné suma z najmenšia 100 euro, ktoré tak rec prinošuješ, ale dostane za to potom tiež náš najnovší merch a druhé tiež niektoré prekvapenky.
2: Zajšu štvrtk a piatk vodme so po zvučenem vášňu zaso Bohemiada, to je Olympiada v češtine.
3: Cilkunje vobdžili so vosmalovací šulorejov a šulorkov z celé Sakske, mjez druhým ze Žitave, Lubija, Pirne a Drežďan.
2: Tež serbski gymnazij byše zastupjene, z tutoho doby Selina Henschlec, druhé myto v kategorii za započatkarjo A1+. Volejbolistki prvního mužstva serbského towarstva Viktoria Vorklice sú si sobotu v Zorecu v obvodný pokál vudobili.
3: Vorkličanky s kapitánku Dianu Hajnec přesadíchu so neočakovano z 2:1 přečivo Kundračanka.
2: Včera dopodňa je potom U20 holcov v Vorklicach rała a přečivo zastupnictvu MSV Budešin z 0:2 přirała.
3: Prvnje volejbolové mužstvo muži Viktorie je sobotu v Ralbicach s dvěma dobičoma do nové rajné doby štartovalo.
0: Zatkula.
1: Neusy Zeusy. Kóždu póndźelu.

0: W prěnjej hodźinje smój so Hana a ja hižo z našimaj hosćmaj Milu Dźiswokec a Hanu Nukec wo jeju dožiwjenjach we wukraju rozmawjałoj.
1: Do runja smój hižo z Madlenku Cimmermanec telefonowałoj, kiž je tu chwilu w Ganie, a porěčach moj z Karlu Knopec.
0: Nětko pak dospołny fokus na druhu hodźinu mamy mjenujcy hišće došć před sobu.
1: Tak podamy so mjez druhim do Chile, Tanzanie a do Indijske. Islandske, bodajče.
0: Hej, nimo toho přeradžitej vám Mila a Hanna nedom hišće jich najlepše stavizny z Ukraja.
1: Zopak neboch moj nitko žaden čas uvuju, přeradži vám Klaudius najprve, kak se hudžbu daleđa.
2: Dejš ve druhej hodžinje očakuje vás a so pisana mješenca s pivou, tak maja Janka Hanka s pivou tausend dušne kadla za nás.
3: Ja som tausend dušne kadla, mi nech nikto mne přinde.
2: Skupina Linkin Park spiewa znaty spiew Faint. Run Boy Run titul wumyłca Woodkid też słyszycie. Najprede pak chcedza Branka Czkinarie, woni maja spiew Mylgem Jensa za nas, dajcie se lubić.
4: Zadkula.
5: Schon dann?
6: Ja, was du willst.

0: Hej, přina majestetu netko zaso Hanna Nukec a Mila Dziswokec, kotrej stej so za dlěši čas do Wukraja podawaj.
1: Naša tema dženca su mjenujcy serbsce modostni we Wukraju. Hanna a Mila mate tutun čas netko hižo zasobu a stej naši profice.
0: Hej, dajte nam najlepje kuže zbaju, abo romadže jemo tři typy, kotrež bychče vůr, vo sebe dali, kotrež jene vo sebe, jene kotrež se so do Wukraja podać.
2: Hej, mój prvni tip je na kuže pad, co zaje došč za to přizivić a so o to starać, dokud wiele organizacije maja tych časovo obmezovanje za te přizivenje, a šinco pom še pože vumeruje pon znajske nekotre opcije jac nesu možne a pon se to stano neporadži jac.
3: Hej, domů může já se přizáknout čas, ale mám já teď ten tip, že když pan se v Ukraju a ty by se stiská si celé jen sociální sič tam natvarit, a to je zámi nejlepé přes online platformy Instagram, a tak jmenuji a Bumble for Friends, fungovalo, s tím jsem se já dvě si přečet, a s kterým již mám já dženca ještě kontakt.
2: Hej, ha, náš třetí tip je, se tež jenom vice z Viričky, že se na doma nebu, abo nese co ještě činč, například nějakou ještěšť, abo níže než to nové doživíč, abo nějaký nové hobby započinč, takže hej, ten džinský otrysk ženy jas nepřinže.
3: Ha, přetož kůžde na to nenejom, oba hačeně. Hač negativné, abo pozitivné.
2: Süß. To šo, Cele verembrajowaj. Bo taki szemo wróbym zjednoczone. Bumble for Friends.
3: Socjalna sycz.
2: Socjalna sycz, cele dobre. Potem so w neuszy nerwickach wuspytać, szko to szewak tak le necisz. A szo by te cele pełne szemo?
3: Zajedosz zapoczynać.
2: Zajedosz zapoczynać. Bo taki tutaj ci to wysy. Kwutro by zajcze, jeli zacieczy so wo do Ukraja podać.
0: Hej Mila, na cele wutrobny dżak, wamaj, zostaje dżęca tu pszina maj były, a hej, dery domaj, a rana wyczer, no.
2: Dziękuję, do unia.
1: Bożemy.
2: Hej, to biera fajn, bożemy.

0: Lisa Maria Cyżo zu Kruščič by se zajše 5 měsacow do runja popuču. Brně je mě startowaše je jizba, na kotrež poda so do Španskeje, Maroko, Albanskeje a dále do Italskeje. Posledný měsac je jizby poda so do Portugalskeje, je jizba kila so přeco dále k konci, ale tež se nie jsme so rozmoveli, što je v tutych měsacach šitko takhle doživiva.
1: Spočatně je so v Španiske na nekotre pučuanske čare podawa a po dvěmaj tydźňome dojdzie si potom do Granady. Tam je še osobity nadawk a tež osobity přebywanišćo. O čo so jedna a kak je k tomu dojšło, pak ona sama pojeda.
2: A tam se ja w takim mianowanym cave house žiła była. To su mina bo bole domy, kotež su direktne do přírodnych prózdnicu nuc zatwarjene. Tute volontieruje namysto, oder tute mistno za Joanne Sjaskere. Dieses Przypad namakała. Ja bych na Facebooku niekotre ze swoich wumyskich twobo zapisała. Na to sam sumy wobylore napisali. Na kurze pat bie mój wone nadawk jenu wujku szynowinu polanich pomolować. Za to sam nie, że 2 tygodnie trebała. Przydatne sam ja też jeszcze zarodzę działała, a przy wszelkich nadawkach go domu pomała.
0: Lisa, ja som ja zdrujem tež v Couchsurfing wuspytala za všetkých, kot si šnýveďa, što to je. To je sýč, přes kotruž dostanu púčovacu, dámotne skvádnošť k spaniu. To sú, haj, netko názornenia, kotruž je Lisa Maria z Couchsurfing činiva.
2: Napríklad som ja junu bola jednohodno istá byliva, a s ním som sa upoči jarere vylovo jeho nábožino rozmýva. Aha, na koncu sem ja tež ešte svojich sobu byla cich zeznala, to by je na staršia zona a svoj syn. A tu večer je tak skončil, že sme môž rejovať sa v kuchni stali a ona je mi tak rec flamenko pokazala, kakým flamenko rejujem. A tež na dáma situácia by v Jerezu de la Frontera. A přesto sem ja v opoče přes vulky případ tun feria w Jerezu sobu dożyła. To jest tak recjen jara wulki tradycjonalne kulturalne swiedzień, to dajkę na sztokaj jutra, bo boże czoło po nas jest habstwo. Aha, hej, mój hościcy by tam był z Jereza, a w nią my tak recjen feria sobu zał, a przez to sobie ten swiedzień celý jinak dožívá, jak bude to jako normálna turistka dožívá, to jsem si jara vystal. Já jsem tam nadobou osvěč lokálně z Romanoši stala v také kasete. Já jsem tam romadže s spánskými svojbami a lokálmi svědčila. My jsme romadže tapas jeli, remochito spíli, riovali a tak dále.
1: Hej, za koncie jizby je so Lisa za Portugalsku rozsudziła, a to celé jednore doporučenie odla. Tam je v jednom celé vosibitym hostu dživova.
2: Ha, bon sem ja tak rec v takým patium hostelu skončila. Vezo je k mojim nadakom, ty slušalo tun hostel tak rec uvedič a check-ins činč. A večo sme my tak rec Papko z Polski Chili. Papko oznamienia tak rec, co sme my to hoši večer od bary k bary vedli. Musmo tež na dňu romadže jara vele rurali, k pšibu išli, a druhé aktivity činili. To sme ma šo tým hošťam tak rec pokazali. A tam se ja te putnula, so sem ja so gajšt s takim lokalom stanula, dokiš, z jene lokalku stanula, dokiš ja nesem ta pučovaca bua, ja sem ta bua, kotiš jo tem pučovacom, tak rec te mesto pokazala.
0: Heißt so, da gretz domo rodnje stać, je zavešče za viele, kotiš so do Vukraja podadža, son. Tak, znaješ kulturu, kraj celi hinak.